Slušate Top 20. Lista najaktuelnijih singlova. Utorkom od 18. TDI Top 20. TDI Central. Marketing.